kde se to ocitla v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějčka na udici, cikánek slámy volá na lesy, poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový stech, jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčku je slaměný splávek cestou utrati. Zobáček tluče v závrati do palice, než kočí

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstko zrní, prázdnou pěst je nebo není, a jestli potěší tě aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, hoříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

kde se to ocitlo, v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějčka na udici, cikánek slámy volá na lesy, poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový steh, jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčku je slaměný splávek cestou utrati. Zobáček tluče v závrati do palice, než kočí trhne.

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstko zrní, prázdnou pěst je nebo není, a jestli potěší tě aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, oříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

Kde se to ocitla? V mezírce mezi zuby. Kudy se píská na ovčácké psy? Ocílka jílek, vějíčka na udici. Cikánek slámy volá na lesy. Poslední lístek za lásku bez adresy. Zrcátko ze zad, za křížkový steh. Jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčku je slaměný splávek cestou u trati. Zobáček tluče v závrati do palice, než kočí

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstko zrní, prázdnou pěst, je nebo není, a jestli potěší tě, aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, hoříšek štěstí, za bolest, byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

kde se to ocitla v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějčka na udici, cikánek slámy volá na lesy, poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový steh, jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčku je slaměný splávek cestou u trati. Zobáček tluče v závrati do palice, než kočí

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstku zrní, prázdnou pěst, je nebo není, a jestli potěší tě, aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, oříšek štěstí, za bolest, byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.